0: 10. září se ve městě uskuteční městská slavnost Kroměříž září. Program nebude soustředěn jen na Velkém náměstí, ale nabídne několik míst v historickém centru. Součástí slavnosti bude také gastronomický festival zaměřený na místní potraviny a výrobky. Návštěvníci ochutnají například kroměřížský vdolek, zdejší víno, pivo, sýry, čokoládu nebo borůvky. Město chce prostřednictvím slavnosti podpořit především místní restaurace, kavárny, vinárny a další provozovatele. Program bude pokračovat také v sobotu a v neděli. Chybět nebudou koncerty, pouliční vystoupení, program pro děti ani další kulturní akce. Kroměříž tak nabídne během jednoho víkendu nejen hudbu a zábavu, ale také možnost poznat historické centrum města v trochu jiné atmosféře.
1: Uhersko-Hradišťko.
0: Uherský Brod se v neděli 20. září zapojí do Dne evropského dědictví. Veřejnosti se otevřou historické památky a další zajímavá místa ve městě, a to dopoledne od 9 do 12 a odpoledne od 1 do 5 hodin. Návštěvníci mohou zavítat například na radnici, do galerie DK, knihovny Františka Kožíka, zahrady Panského domu nebo do muzea Jana Amose Komenského. Připravený je také bohatý doprovodný program. V 10 hodin zazní v zahradě Panského domu koncert pěveckého sboru Dvořák, odpoledne jsou připravené aktivity pro děti a vystoupení folklorních i dechových souborů. Program začíná v 17 hodin. Den evropského dědictví tak nabídne možnost poznat známá i méně známá místa Uherského Brodu trochu jinak a užít si přitom celý den kulturního programu.
1: Zlínsko.
0: Obyvatelé Luhačovic mohou rozhodnout, co nového ve městě vznikne. Více o tom místostarosta města Luhačovic Daniel Mejzlík.
2: Projekt participativního rozpočtu s názvem Luha City dává obyvatelům možnost přímo ovlivnit podobu veřejného prostoru. Město na realizaci vítězného návrhu uvolní částku 250 tisíc korun. Cílem projektu je podpořit konkrétní nápady, které mohou zlepšit bezprostřední okolí, zpříjemnit život ve městě a sloužit široké veřejnosti. Těší nás, že lidé této příležitosti využili a předložili zajímavé nápady, které mohou přispět ke zkvalitnění veřejného prostoru. Nyní už bude pouze na obyvatelích, kterému z finálových projektů dají svůj hlas. O posouzení všech doručených podnětů postoupilo do finále hlasování těchto 5 návrhů. Výsadba stromů v ulici Zatloukalova v úseku mezi bývalou hernou a schody v ulici Lužné, doplnění nových herních prvků vedle knihovny, dobudování jednoduché toalety na hřišti u kostela, vybudování přírodní lanové balanční stezky Low Rope Trail na veřejném hřišti a zastřešené posezení na sídlišti Masarykova určené pro sousedská setkávání. Projekt, který získá nejvyšší počet hlasů, začne město připravovat k realizaci, ideálně ještě v průběhu letošního podzimu.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Fotbalisté Boršic pokračují ve skvělém vstupu do sezóny. V posledním kole 6. ligy skupiny B porazili doma fotbalisty Zlína 6-1 a dál zůstávají v čele tabulky bez jediné porážky. Na vítězství Boršic se 2 góly podílel také útočník Michal Krmenčík. Boršice tak po dalším kole potvrzují svou pozici jednoho z hlavních favoritů soutěže.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Ahojte, já jsem Kuli zo skupiny Nesmod a zdravím Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské tržiště se má stát místem pro komunitní setkávání. Uherský Brod odhalí sochu Přemysla Otakara II. A fotbalový Zlín mění trenéra.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž podpořila další projekt v rámci programu Zdravé město. Dotace tentokrát zamířila na oživení prostoru tržiště ve Vejvanovského ulici. Cílem je představit tržiště jako místo, kde se mohou konat komunitní, kulturní a společenské akce. Součástí projektu bylo také setkání s odborníci ze státní památkové péče, která hovořila o plánech města týkajících se změn v památkové zóně. Na projekt mohou zájemci získat příspěvek z programu Podpora občanské aktivity pro komunitu zdravého města, města Kroměříž. O podporu mohou žádat obyvatelé Kroměříže i místních částí, pokud připravený program bude určený veřejnosti a bude zdarma. Město zároveň připravuje další komunitní a společenské aktivity, které mají pomoci tržiště více využívat a oživit jeho okolí.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě se připravuje slavnostní odhalení sochy českého krále Přemysla Otakara II. Uskuteční se v pondělí 28. září od 16 hodin na Hradním náměstí. Součástí bude například průvod historických postav, připomenutí odkazu Přemysla Otakara II. A také slavnostní projev. Následovat bude samotné odhalení sochy, kterou vytvořil akademický sochař Radim Hanke. Návštěvníky čeká také doprovodný program. Vystoupí pěvecký sbor Dvořák, připravené je šermířské vystoupení a hrou na niněru program doplní Tereza Nováková. Slavnostní odhalení je přístupné veřejnosti a vstupné se neplatí.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dokončil rozsáhlé rekonstrukce školských zařízení. Modernizací prošel domov mládeže střední průmyslové školy Polytechnické ve Zlíně, který využívá zhruba 250 studentů ze 13 středních škol. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly téměř 125 milionů korun. Studenti mají novější pokoje, koupelny, výtah, studovny i prostory pro volný čas. Upravené jsou také společenské prostory a technické zázemí budovy. Nové zázemí získali také žáci základní školy Vizovice, která vzdělává děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve škole vznikly 4 nové učebny a stavební úpravy zároveň umožnily oddělit provoz školy od dětského domova. Zlínský kraj během letošních letních prázdnin investoval do rekonstrukcí a oprav škol celkem více než 400 milionů korun. Mezi další významné projekty patřila například rekonstrukce školy hotelové a služeb v Kroměříži.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalový Zlín po nepovedeném vstupu do sezóny mění trenéra. Bronislava Červenku na lavičce A týmu nahradí Pavel Hoftych. Ke změně vedení klubu přistoupilo po nedělní domácí porážce s Teplicemi 1-3. Zlín tak prohrál všech 7 dosavadních zápasů nejvyšší soutěže a jako jediný tým stále čeká na první bod. Pavel Hoftych dosud působil jako sportovní manažer A týmu. Do Zlína se jako hlavní trenér vrací po 20 letech. V minulosti vedl také Bohemians Praha, Trnavu, České Budějovice, Liberec nebo Mladou Boleslav a působil rovněž u mládežnických reprezentací České republiky. Nový trenér má za úkol především zastavit výsledkovou krizi a dostat Zlín ze dna tabulky. Další zápas čeká tým v neděli 13. září, kdy doma přivítá Hradec Králové.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Městská slavnost v Kroměříži nabídne hudbu, gastrofestival i večerní program. Město Uherský Brod oslaví Den evropského dědictví a Boršice nadále vedou šestou ligu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž se v polovině září rozzáří. Od pátku 18. do neděle 20. září se ve městě uskuteční městská slavnost Kroměříž září. Program nebude soustředěn jen na velkém náměstí, ale nabídne několik míst v historickém centru. Součástí slavnosti bude také gastronomický festival zaměřený na místní potraviny a výrobky. Návštěvníci ochutnají například kroměřížský vdolek, zdejší víno, pivo, sýry, čokoládu nebo borůvky. Město chce prostřednictvím slavnosti podpořit především místní restaurace, kavárny, vinárny a další provozovatele. Program bude pokračovat také v sobotu a v neděli. Chybět nebudou koncerty, pouliční vystoupení, program pro děti ani další kulturní akce. Kroměříž tak nabídne během jednoho víkendu nejen hudbu a zábavu, ale také možnost poznat historické centrum města v trochu jiné atmosféře.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod se v neděli 20. září zapojí do Dne evropského dědictví. Veřejnosti se otevřou historické památky a další zajímavá místa ve městě, a to dopoledne od 9 do 12 a odpoledne od 1 do 5 hodin. Návštěvníci mohou zavítat například na radnici, do galerie DK, knihovny Františka Kožíka, zahrady Panského domu nebo do muzea Jana Amose Komenského. Připravený je také bohatý doprovodný program. V 10 hodin zazní v zahradě Panského domu koncert pěveckého sboru Dvoře. Odpoledne jsou připravené aktivity pro děti a vystoupení folklorních i dechových souborů. Program začíná v 17 hodin. Den evropského dědictví tak nabídne možnost poznat známá i méně známá místa Uherského Brodu trochu jinak a užít si přitom celý den kulturního programu.
0: Zlínsko.
1: Obyvatelé Luhačovic mohou rozhodnout, co nového ve městě vznikne. Více o tom místostarosta města Luhačovic Daniel Mejzlík.
2: Projekt participativního rozpočtu s názvem Luha City dává obyvatelům možnost přímo ovlivnit podobu veřejného prostoru. Město na realizaci vítězného návrhu uvolní částku 250 tisíc korun. Cílem projektu je podpořit konkrétní nápady, které mohou zlepšit bezprostřední okolí, zpříjemnit život ve městě a sloužit široké veřejnosti. Těší nás, že lidé této příležitosti využili a předložili zajímavé nápady, které mohou přispět ke zkvalitnění veřejného prostoru. Nyní už bude pouze na obyvatelích, kterému z finálových projektů dají svůj hlas. O posouzení všech doručených podnětů postoupilo do finále hlasování těchto pět návrhů. Výsadba stromů v ulici Zatloukalova v úseku mezi bývalou hernou a schody v ulici Lužné, doplnění nových herních prvků vedle knihovny, dobudování jednoduché toalety na hřišti u kostela, vybudování přírodní lanové balanční stezky Low Rope Trail na veřejném hřišti a zastřešené posezení na sídlišti Masarykova určené pro sousedská setkávání. Projekt, který získá nejvyšší počet hlasů, začne město připravovat k realizaci, ideálně ještě v průběhu letošního podzimu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Boršic pokračují ve skvělém vstupu do sezóny. V posledním kole šesté ligy skupiny B porazili doma fotbalisty Zlína 6-1 a dál zůstávají v čele tabulky bez jediné porážky. Na vítězství Boršic se dvěma góly podílel také útočník Michael Krmenčík. Boršice tak po dalším kole potvrzují svou pozici jednoho z hlavních favoritů soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Jsme na vlnách Rádia Kroměříž 8. září dneska. Máme krásný den, přijeme, uvařte si kavčo, máme úterý v poklidu. Co se týče dnešního dne, tak nemusíte se vůbec nikam jakoby hnát, není nic potřeba. To se krásně poslouchá, co? Korča teď pro někoho, kdo sedí v autě a musí za každou cenu být někde na poslední chvíli, stává se nám to každý. Tak každopádně s rozumem, s Rádiem Kroměříž budeme rádi. No, dneska má 8.9. svátek Mariana, tak přejeme všechno nejlepší a posíláme super muziku nejenom Mariankám, ale všem dnešní den, ať tedy ho strávíte v pohodě a pokud možno tedy s námi, no, budeme rádi.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, pojďme na informace, zajímavosti. Možná teď koukáte na hodinky, přemýšlíte nad tím, kolik je, a můžu teda říct osobně, čas je takový jako relativní. Jo? Svět totiž možná skončí s přestupnými sekundami a jednou přejde na přestupnou hodinu. Přestupná sekunda se od 70. let občas přidává, aby atomový čas zůstal sladěný s nepravidelnou rotací Země. Jenže počítačovým systémům umí způsobovat problémy a teď se poprvé reálně řeší i možnost záporné přestupové sekundy, což je jako zajímavý, jak můžeme jít třeba i do mínusu v tomto případě. Každopádně v říjnu se bude hlasovat o jejím dřívějším zrušení a do budoucna se diskutuje o korekci rovnou o celou hodinu, takže se zruší sekunda, ale přidá se rovnou hoďka, která by ale připadala v úvahu až za stovky nebo tisíce let. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne, možná se toho ani nedožijem, takže to ani neřešme. Dejme si kafčo, poslouchejme Rádio Kroměříž a přeju krásný den.
0: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Český filmový rybníček nám poslední dobou servíruje filmy a seriály tuzemských osobností či událostí, které měnily dějiny a nyní si na ně málo kdo vzpomene. Ale naštěstí se do toho filmaři vždy s plnou verbou pustí a vznikají opravdu zdařilé snímky, jako jsou Bratři, Vlny, Zátopek, Nepela a nyní i snímek Osamělý vlk, co jde právě do kin. Dokudrama Osamělý vlk sleduje život a bojové osudy stíhače ráv Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka představí divákům příběh letce, který se proslavil v řadách 303. polské stíhací perutě ráv během letecké bitvy o Británii. Příběh přiblíží Josefa Františka nejen jako letecké eso z 18 sestřely během bitvy o Británii, ale také jako člověka s vnitřními pochybnostmi a výjimečnou odvahou. Tak si jeho životní příběh nenechte v kinech ujít.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. To se nám to hvízdá. Hraní zda na rádiu.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské tržiště se má stát místem pro komunitní setkávání. Uherský Brod odhalí sochu Přemysla Otakara II. A fotbalový Zlín mění trenéra.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž podpořila další projekt v rámci programu Zdravé město. Dotace tentokrát zamířila na oživení prostoru tržiště ve Vejvanovského ulici. Cílem je představit tržiště jako místo, kde se mohou konat komunitní, kulturní a společenské akce. Součástí projektu bylo také setkání s odborníci ze státní památkové péče, která hovořila o plánech města týkajících se změn v památkové zóně. Na projekt mohou zájemci získat příspěvek z programu Podpora občanské aktivity pro komunitu zdravého města, města Kroměříž. O podporu mohou žádat obyvatelé Kroměříže i místních částí, pokud připravený program bude určený veřejnosti a bude zdarma. Město zároveň připravuje další komunitní a společenské aktivity, které mají pomoci tržiště více využívat a oživit jeho okolí.
0: Uherskohradišťko.
1: V Uherském Brodě se připravuje slavnostní odhalení sochy českého krále Přemysla Otakara II. Uskuteční se v pondělí 28. září od 16 hodin na Hradním náměstí. Součástí bude například průvod historických postav, připomenutí odkazu Přemysla Otakara II. A také slavnostní projev. Následovat bude samotné odhalení sochy, kterou vytvořil akademický sochař Radim Hanke. Návštěvníky čeká také doprovodný program. Vystoupí pěvecký sbor Dvořák, připravené je šermířské vystoupení a hrou na niněru program doplní Tereza Nováková. Slavnostní odhalení je přístupné veřejnosti a vstupné se neplatí.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dokončil rozsáhlé rekonstrukce školských zařízení. Modernizací prošel domov mládeže Střední průmyslové školy Polytechnické ve Zlíně, který využívá zhruba 250 studentů ze 13 středních škol. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly téměř 125 milionů korun. Studenti mají novější pokoje, koupelny, výtah, studovny i prostory pro volný čas. Upravené jsou také společenské prostory a technické zázemí budovy. Nové zázemí získali také žáci základní školy Vizovice, která vzdělává děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve škole vznikly 4 nové učebny a stavební úpravy zároveň umožnily oddělit provoz školy od dětského domova. Zlínský kraj během letošních letních prázdnin investoval do rekonstrukcí a oprav škol celkem více než 400 milionů korun. Mezi další významné projekty patřila například rekonstrukce školy hotelové a služeb v Kroměříži.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalový Zlín po nepovedeném vstupu do sezóny mění trenéra. Bronislava Červenku na lavičce A týmu nahradí Pavel Hoftych. Ke změně vedení klubu přistoupilo po nedělní domácí porážce s Teplicemi 1-3. Zlín tak prohrál všech 7 dosavadních zápasů nejvyšší soutěže a jako jediný tým stále čeká na první bod. Pavel Hoftych dosud působil jako sportovní manažer A týmu. Do Zlína se jako hlavní trenér vrací po 20 letech. V minulosti vedl také Bohemians Praha, Trnavu, České Budějovice, Liberec nebo Mladou Boleslav a působil rovněž u mládežnických reprezentací České republiky. Nový trenér má za úkol především zastavit výsledkovou krizi a dostat Zlín ze dna tabulky. Další zápas čeká tým v neděli 13. září, kdy doma přivítá Hradec Králové.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte vlny Rádia Kroměříž, pohodový den. Pokud zrovna něco chrůstáte, tím myslím, obědváte, večeříte, snídáte, to je jedno, v jaký čas a jakou dobu, tak možná se dneska projdete okolo zrcadla a řeknete si, hele, oni furt někde vykládají, že jako máme hubnout a tak dále, tak bacha, jo? Bacha, nemusí to tak vůbec být. V Americe už mají i soutěž o nejtlustšího sviště. V Colorado proběhlo vůbec první soutěž o nejtlustšího sviště, při které lidé hlasovali pro sviště, kteří se před zimním spánkem snaží nabrat co největší zásoby tuku. Prosím vás, nejsou to jenom svišti, jsme to asi všichni. Vítězem se stal 6letý svišť Dave, který vážil přibližně 6 kg a během sezóny nabral zhruba 2 kg. Ježišmarja, kéž by jsme nabrali jen 2 kg, všichni to brali jako super úspěch, že jo, jako ještě nám za to dali třeba první cenu. Každopádně za touto absurdní soutěží je ale skutečný výzkum, protože vědci na těchto zvířatech dlouhodobě sledují hibernaci a změny horského prostředí. Takže není to jenom nějaká zíralost, má to samozřejmě i nějaký vědecký podtext, ale je to zajímavé. Prostě mně se to líbí do té lidské analogie toho, že jako 2 kila nahoru a jste vítěz. Kdybyste byl svišť, kdyby jsme byli svišti, tak jsme vítězové. No nic, no musíme se smířit s tím, že dnešní čokoška se uloží pěkně na bříško, že jo, holky, no a zítra zase 5 kilometrů běhu. Super muzika k tomu na Rádio Kroměříž, buďte s námi.
2: Rádio Kroměříž a megahity 90.

0: zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Rádio Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
3: Pohodový den všem přejeme. Pojďme spolu do knihovny Kroměřížska. Rádi bychom vás pozvali na přednášku o zemi, jež momentálně předsedá Evropské unii, nazvanou Irsko. Čeká vás inspirativní povídání plné cestovatelských zážitků, zajímavostí a praktických zkušeností, o které se s vámi podělí cestovatel Jakub Grešl. Akci pořádá ve spolupráci s knihovnou Kroměřížska Europe Direct Kroměříž, a to 16. září v 17 hodin v konferenčním sále.
4: www.radiokroměříž.cz

0: Rádio Kroměříž.
1: Hladíte Rádio Kroměříž a také svět techniky. V Brně vědci přišli s novým způsobem, jak zkoumat mikroplasty v těle živočichů. Pomocí technologie mikro-CT, tedy rentgenu, dokážou nahlédnout do tkání bez jejich rozřezání a snížit riziko kontaminace vzorků. Metodu testují na akvarijních rybách a umožňuje odhalit i velmi drobné částice plastů přímo uvnitř organismu. Výzkum má pomoci lépe pochopit, jak se mikroplasty v těle ukládají a jaká mohou nést zdravotní rizika.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
2: Ahoj, tady je Bořík z kroměřížské kapely 44 v klidu. Poslechněte si náš nejnovější song a buďte naprosto v pohodě. A já

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Pracovnice kroměřížské nemocnice získaly ocenění. V Uherském Brodě přibudou další kameny zmizelých. A Kroměříž získala bod a opustila sestupové pásmo.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na výstavišti v Kroměříži se v pátek konal už 12. den pracovníků sociálních a zdravotních služeb. Setkání bylo poděkováním lidem, kteří se starají o druhé a nechyběl ani kulturní program a ocenění za mimořádný přínos. Kroměřížská nemocnice letos ocenila primářku oddělení ošetřovatelské péče Ivanu Horkovou a vrchní sestru gynekologicko-porodnického oddělení Kláru Čečatkovou. Obě ženy nemocnice vyzdvihla za jejich dlouholetou práci, profesionalitu a lidský přístup k pacientům i kolegům. Akce se zúčastnilo více než 400 pracovníků sociálních a zdravotních služeb z Kroměříže.
0: Uherskohradišťko.
1: V Uherském Brodě se v pátek 25. září uskuteční slavnostní pokládání kamenů zmizelých. Akce začne v 17 hodin v Moravské ulici u vstupu do zahrady Panského domu. Připomenuta bude rodina Bokových, obyvatel Uherského Brodu, kteří se stali oběťmi nacistické perzekuce. Součástí podvečera bude také připomínka příběhu brodské židovny a vystoupení žáků základní umělecké školy Uherský Brod. Kameny zmizelých připomínají konkrétní lidi, jejichž životy přerušilo nacistické pronásledování. Slavnostní položení je přístupné veřejnosti.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce posílit pomoc dětem v náhradní rodinné péči a jejich rodinám. Poradenské a krizové centrum ve Zlíně připravuje projekt, díky kterému by k náhradním rodinám přibyli psycholog a speciální pedagog. Centrum v současnosti doprovází 69 náhradních rodin. Z dotazníku vyplynulo, že více než polovina z nich by uvítala další odbornou pomoc, například při potížích dětí ve škole, při jejich adaptaci nebo ve vztazích. Projekt počítá také s aktivním vyhledáváním nových náhradních rodičů pro děti, které na svou rodinu stále čekají. Celkové náklady projektu na rok 2027 a 2028 mají dosáhnout přibližně 4,24 milionů korun. Většinu by měly pokrýt evropské prostředky, zbytek Zlínský kraj.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Kroměříže si v nedělním utkání druhé nejvyšší soutěže připsali důležitý bod. Na hřišti rezervního týmu Baníku Ostrava remizovali 1-1. Kroměříž poslal do vedení už v 11. minutě Martin Kudela. Domácí ale ještě před přestávkou vyrovnali. Ve druhém poločase už žádný gól nepadl. Pro hanáckou Slávii jde o důležitý výsledek také z pohledu tabulky. Po 7. kole se díky získanému bodu dostala ze sestupového pásma. Zápas byl zároveň prvním utkáním nového trenéra Jindřicha Tychaje na lavičce Kroměříže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Krásný den přejeme. Rádio Kroměříž je s vámi. Skočíme se podívat trošičku dál, než jsme my, a to do Francie. Francie chce dostat mobily ze středních škol a vzhledem k tomu, že u nás teď taky začala školní docházka, tak to není úplně dobrá zpráva pro ty školou povinné. Ono se to tak může šířit, totiž tady ty maníry se šíří tou Evropou. Každopádně zákaz telefonu už tam platí pro mladší děti a teď se rozšiřuje také na studenty zhruba od 15 do 18. let. To je to nejvíc kritické místo, nejvíc bolavé místo, tady to rozpětí toho věku. Školy ale řeší, jak zákaz vůbec prakticky udělovat, protože studenti přes telefon běžně používají rozvrhy, školní aplikace nebo další služby. A to je docela dobré téma i k nám. Dokázali byste si představit, že by třeba vaše dítě, pokud má teď 15-16 let, bylo bez telefonu? Občas to používáte, že jo, takové to, hele, udělej si domácí úkoly nebo něco, udělej doma, jinak seš bez telefonu. No, tak mě by to zajímalo, jak by to vypadalo u nás. Vůbec si to nedokážu představit, ale každopádně zajímavá francouzská myšlenka. Uvidíme, kam s tím dospěju tady u nás v České republice. My ale od telefonu a od Francie se vrátíme sem k nám na vlny rádia Kroměříž do Zlínského kraje a dáme si super muziku pro dnešní den. Buďte s námi.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
3: Hraní jízda na rádiu Kroměříž.

0: I na Hradišťsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Pro boha se střídejte mi do Zín. Tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, si nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Mojí duši

0: Rádio Kroměříž.
1: S vámi Rádio Kroměříž, pojďme do knihovny Kroměřížska. Nyní by měli zbystřit totiž pozornost žáci 9. tříd, kteří se letos budou připravovat na přijímací zkoušky na střední školu. Právě pro vás se bude v knihovně konat půlroční přípravný kurz pod vedením dvou zkušených lektorek. Na závěr si můžete vyzkoušet takzvané přijímačky na nečisto. Informativní schůzka dětí a rodičů, na které se dozvíte veškeré důležité informace, se bude konat 14. září v 16:30 v konferenčním sále knihovny.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, pojďme na informace, zajímavosti. Možná teď koukáte na hodinky, přemýšlíte nad tím, kolik je, a můžu teda říct osobně, čas je takový jako relativní. Jo? Svět totiž možná skončí s přestupnými sekundami a jednou přejde na přestupnou hodinu. Přestupná sekunda se od 70. let občas přidává, aby atomový čas zůstal sladěný s nepravidelnou rotací země, jenže počítačovým systémům umí způsobovat problémy a teď se poprvé reálně řeší i možnost záporné přestupové sekundy, což je jako zajímavý, jak můžeme jít třeba i do mínusu v tomto případě. Každopádně v říjnu se bude hlasovat o jejím dřívějším zrušení a do budoucna se diskutuje o korekci rovnou o celou hodinu, takže se zruší sekunda, ale přidá se rovnou hoďka, která by ale připadala v úvahu až za stovky nebo tisíce let. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne, možná se toho ani nedožijem, takže to ani neřešme. Dejme si kavčo, poslouchejme Rádio Kroměříž a přeju krásný den.
0: Rádio Zlínského kraje. Rádio

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Sportovní hala Slavia v Kroměříži má novou střechu. V Uherském Hradišti vzniká nový výběh pro psy a ve Zlíně vznikne nový sportovní areál.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Sportovní hala Slavia v Kroměříži prošla významnou opravou a nově má zateplenou střechu. Rekonstrukce stála přibližně 11 milionů 400 tisíc korun, přičemž většinu nákladů pokryly dotace. Město získalo téměř 6 milionů 800 tisíc korun od Národní sportovní agentury a další podporu poskytl Zlínský kraj. Oprava zahrnovala také výměnu poškozených částí konstrukce a nové střešní krytiny. Hala slouží míčovým sportům, gymnastice, stolnímu tenisu, šachům, judu nebo karate.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti vzniká na sídlišti Východ nový oplocený výběh pro psy. Práce probíhají poblíž křižovatky ulic Derflanská a Konečná a oplocení by mělo být dokončeno v nejbližších dnech. Poté se plocha na podzim zatravní, takže na její otevření si budou muset majitelé psů ještě počkat. Součástí výběhu budou lavičky, odpadkový koš a stojan se sáčky na psí exkrementy. Na jaře příštího roku město plánuje doplnit také prvky pro výcvik psů.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začne odborná regulace pajasanu žláznatého, invazivního stromu, který se rychle šíří a vytlačuje původní vegetaci. V první fázi město ošetří 7 stromů ve 4 lokalitách, mimo jiné v ulicích Hloškova, Obchodní, Prostřední a SNP. Odborníci u stromů navrtají kmeny a aplikují herbicid, který se dostane až ke kořenům a zabrání dalšímu růstu. Město bude místa kontrolovat i v následujících letech.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Ve Zlíně na Vršavě vznikne nový veřejně přístupný sportovní areál za 35,5 milionu korun. Nabídne mimo jiné asfaltovou dráhu pro kola tzv. Pump track a také dirt park, tedy dráhu s hliněnými kopci a skoky. Práce by měly začít nejpozději na přelomu září a října.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Krásné datum 9.9. svátek slaví krásné Daniely, tak přejeme všechno nejlepší. Mějte pohodovou středu ve společnosti Rádia Kroměříž. Nikam už se dneska nežeňte. Pokud musíte, tak v poklidu. Prej stoupla nehodovost, jsou na to výzkumy, že jak stoupá hladina stresu v dnešní společnosti, zprávy, všichni všechno musíme rychle, tak tím pádem děláme i víc chyb. Tak jsem si říkala, že je to super nápad, jako středa je už skoro víkend, tak aby jsme dneska měli takovou spíš pohodu na vlnách Rádia Kroměříž. Dejte si kavčo, čaj nebo klidně i nějakou limču, pivo, pokud můžete, jedno nevadí, ať už si říká, kdo chce, co chce. No a mějte pohodový den, budeme rádi, když na vlnách Rádia Kroměříž.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Rádio Kroměříž. 103,3, 107 a 88,2 FM.

Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.vystavavěžky.cz

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Pracovnice kroměřížské nemocnice získaly ocenění. V Uherském Brodě přibudou další kameny zmizelých. A Kroměříž získala bod a opustila sestupové pásmo.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Na výstavišti v Kroměříži se v pátek konal už 12. den pracovníků sociálních a zdravotních služeb. Setkání bylo poděkováním lidem, kteří se starají o druhé a nechyběl ani kulturní program a ocenění za mimořádný přínos. Kroměřížská nemocnice letos ocenila primářku oddělení ošetřovatelské péče Ivanu Horkovou a vrchní sestru gynekologicko-porodnického oddělení Kláru Čečatkovou. Obě ženy nemocnice vyzdvihla za jejich dlouholetou práci, profesionalitu a lidský přístup k pacientům i kolegům. Akce se zúčastnilo více než 400 pracovníků sociálních a zdravotních služeb z Kroměříže.
0: Uherskohradišťko.
1: V Uherském Brodě se v pátek 25. září uskuteční slavnostní pokládání kamenů zmizelých. Akce začne v 17 hodin v Moravské ulici u vstupu do zahrady Panského domu. Připomenuta bude rodina Bokových, obyvatel Uherského Brodu, kteří se stali oběťmi nacistické perzekuce. Součástí podvečera bude také připomínka příběhu brodské židovny a vystoupení žáků základní umělecké školy Uherský Brod. Kameny zmizelých připomínají konkrétní lidi, jejichž životy přerušilo nacistické pronásledování. Slavnostní položení je přístupné veřejnosti.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce posílit pomoc dětem v náhradní rodinné péči a jejich rodinám. Poradenské a krizové centrum ve Zlíně připravuje projekt, díky kterému by k náhradním rodinám přibyli psycholog a speciální pedagog. Centrum v současnosti doprovází 69 náhradních rodin. Z dotazníku vyplynulo, že více než polovina z nich by uvítala další odbornou pomoc, například při potížích dětí ve škole, při jejich adaptaci nebo ve vztazích. Projekt počítá také s aktivním vyhledáváním nových náhradních rodičů pro děti, které na svou rodinu stále čekají. Celkové náklady projektu na rok 2027 a 2028 mají dosáhnout přibližně 4,24 milionů korun. Většinu by měly pokrýt evropské prostředky, zbytek Zlínský kraj.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Kroměříže si v nedělním utkání druhé nejvyšší soutěže připsali důležitý bod. Na hřišti rezervního týmu Baníku Ostrava remizovali 1-1. Kroměříž poslal do vedení už v 11. minutě Martin Kudela. Domácí ale ještě před přestávkou vyrovnali. Ve druhém poločase už žádný gól nepadl. Pro hanáckou Slávii jde o důležitý výsledek také z pohledu tabulky. Po 7. kole se díky získanému bodu dostala ze sestupového pásma. Zápas byl zároveň prvním utkáním nového trenéra Jindřicha Tychaje na lavičce Kroměříže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den, pojďme spolu navštívit knihovnu Kroměříska. Mám tady pozvánku. Péče o duše a duševní zdraví je název přednášky, kterou pro vás připravili odborníci z Centra duševního zdraví Kroměříž. Seznámí vás s tím, co to vlastně duševní zdraví je, proč je důležité a kde případně hledat pomoc a podporu. Akce se koná 21. září v 16 hodin v konferenčním sále knihovny Kroměřížska.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. Velké zastoupení mají ulice pojmenované podle osobností. Řada ulic v Kroměříži nese jméno podle významných malířů nebo sochařů. Alšova je pojmenována podle malíře Mikuláše Alše. Byl to významný malíř a ilustrátor. Mánesova, malíř, který se zajímal o moravské kroje, například hanácké. Úprkova, Joža Úprka byl moravský malíř, kterého dílo je dokumentem folkloru moravského Slovácka. Josef Václav Myslbek byl zakladatelem novodobého českého sochařství.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
7: www.radiokroměříž.cz

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Sportovní hala Slavia v Kroměříži má novou střechu. V Uherském Hradišti vzniká nový výběh pro psy. A ve Zlíně vznikne nový sportovní areál.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Sportovní hala Slavia v Kroměříži prošla významnou opravou a nově má zateplenou střechu. Rekonstrukce stála přibližně 11 milionů 400 tisíc korun, přičemž většinu nákladů pokryly dotace. Město získalo téměř 6 milionů 800 tisíc korun od Národní sportovní agentury a další podporu poskytl Zlínský kraj. Oprava zahrnovala také výměnu poškozených částí konstrukce a nové střešní krytiny. Hala slouží míčovým sportům, gymnastice, stolnímu tenisu, šachům, judu nebo karate.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti vzniká na sídlišti Východ nový oplocený výběh pro psy. Práce probíhají poblíž křižovatky ulic Derflanská a Konečná a oplocení by mělo být dokončeno v nejbližších dnech. Poté se plocha na podzim zatravní, takže na její otevření si budou muset majitelé psů ještě počkat. Součástí výběhu budou lavičky, odpadkový koš a stojan se sáčky na psí exkrementy. Na jaře příštího roku město plánuje doplnit také prvky pro výcvik psů.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začne odborná regulace pajasanu žláznatého, invazivního stromu, který se rychle šíří a vytlačuje původní vegetaci. V první fázi město ošetří 7 stromů ve 4 lokalitách, mimo jiné v ulicích Hloškova, Obchodní, Prostřední a SNP. Odborníci u stromů navrtají kmeny a aplikují herbicid, který se dostane až ke kořenům a zabrání dalšímu růstu. Město bude místa kontrolovat i v následujících letech.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Ve Zlíně na Vršavě vznikne nový veřejně přístupný sportovní areál za 35,5 milionu korun. Nabídne mimo jiné asfaltovou dráhu pro kola takzvaný pump track a také dirt park, tedy dráhu s liněnými kopci a skoky. Práce by měly začít nejpozději na přelomu září a října.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Český filmový rybníček nám poslední dobou servíruje filmy a seriály tuzemských osobností či událostí, které měnily dějiny a nyní si na ně málo kdo vzpomene. Ale naštěstí se do toho filmaři vždy s plnou verbou pustí a vznikají opravdu zdařilé snímky, jako jsou Bratři, Vlny, Zátopek, Nepela a nyní i snímek Osamělý vlk, co jde právě do kin. Dokudrama Osamělý vlk sleduje život a bojové osudy stíhače ráv Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka představí divákům příběh letce, který se proslavil v řadách 303. polské stíhací perutě ráv během letecké bitvy o Británii. Příběh přiblíží Josefa Františka nejen jako letecké SO z 18 sestřely během bitvy o Británii, ale také jako člověka s vnitřními pochybnostmi a výjimečnou odvahou. Tak si jeho životní příběh nenechte v kinech ujít.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den všem přejeme. Pojďme spolu do knihovny Kroměřížska. Rádi bychom vás pozvali na přednášku o zemi, jež momentálně předsedá Evropské unii, nazvanou Irsko. Čeká vás inspirativní povídání plné cestovatelských zážitků, zajímavostí a praktických zkušeností, o které se s vámi podělí cestovatel Jakub Grešel. Akci pořádá ve spolupráci s knihovnou Kroměřížska Europe Direct Kroměříž, a to 16. září v 17 hodin v konferenčním sále.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.vystavavěžky.cz

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ladíte vlny rádia Kroměříž, pohodový den. Pokud zrovna něco chrůstáte, tím myslím, obědváte, večeříte, snídáte, to je jedno, v jaký čas a jakou dobu, tak možná se dneska projdete okolo zrcadla a řeknete si, hele, oni furt někde vykládají, že jako máme hubnout a tak dále, tak bacha, jo? Bacha, nemusí to tak vůbec být. V Americe už mají i soutěž o nejtlustšího sviště. V Coloradu proběhlo vůbec první soutěž o nejtlustšího sviště, při které lidé hlasovali pro sviště, kteří se před zimním spánkem snaží nabrat co největší zásoby tuku. Prosím vás, nejsou to jenom svišti, jsme to asi všichni. Vítězem se stal 6letý svišť Davin, který vážil přibližně 6 kg a během sezóny nabral zhruba 2 kg. Ježišmarja, kéž by jsme nabrali jen 2 kg, všichni to brali jako super úspěch, že jo, jako ještě nám za to dali a první cenu. Každopádně za touto absurdní soutěží je ale skutečný výzkum, protože vědci na těchto zvířatech dlouhodobě sledují hibernaci a změny horského prostředí. Takže není to jenom nějaká zíralost, má to samozřejmě i nějaký vědecký podtext, ale je to zajímavé. Prostě mně se to líbí do té lidské analogie toho, že jako 2 kila nahoru a jste vítěz. Kdybyste byl svišť, kdyby jsme byli svišti, tak jsme vítězové. No nic, no musíme se smířit s tím, že dnešní čokoška se uloží pěkně na bříško, že jo, holky, no a zítra zase 5 kilometrů běhu. Super muzika k tomu na Rádio Kroměříž, buďte s námi.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Pracovnice kroměřížské nemocnice získaly ocenění. V Uherském Brodě přibudou další kameny zmizelých. A Kroměříž získala bod a opustila sestupové pásmo.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na výstavišti v Kroměříži se v pátek konal už 12. den pracovníků sociálních a zdravotních služeb. Setkání bylo poděkováním lidem, kteří se starají o druhé a nechyběl ani kulturní program a ocenění za mimořádný přínos. Kroměřížská nemocnice letos ocenila primářku oddělení ošetřovatelské péče Ivanu Horkovou a vrchní sestru gynekologicko-porodnického oddělení Kláru Čečatkovou. Obě ženy nemocnice vyzdvihla za jejich dlouholetou práci, profesionalitu a lidský přístup k pacientům i kolegům. Akce se zúčastnilo více než 400 pracovníků sociálních a zdravotních služeb z Kroměříže.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Uherském Brodě se v pátek 25. září uskuteční slavnostní pokládání kamenů zmizelých. Akce začne v 17 hodin v Moravské ulici u vstupu do zahrady Panského domu. Připomenuta bude rodina Bokových, obyvatel Uherského Brodu, kteří se stali oběťmi nacistické perzekuce. Součástí podvečera bude také připomínka příběhu brodské židovny a vystoupení žáků základní umělecké školy Uherský Brod. Kameny zmizelých připomínají konkrétní lidi, jejich životy přerušilo nacistické pronásledování. Slavnostní položení je přístupné veřejnosti.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce posílit pomoc dětem v náhradní rodinné péči a jejich rodinám. Poradenské a krizové centrum ve Zlíně připravuje projekt, díky kterému by k náhradním rodinám přibyli psycholog a speciální pedagog. Centrum v současnosti doprovází 69 náhradních rodin. Z dotazníku vyplynulo, že více než polovina z nich by uvítala další odbornou pomoc, například při potížích dětí ve škole, při jejich adaptaci nebo ve vztazích. Projekt počítá také s aktivním vyhledáváním nových náhradních rodičů pro děti, které na svou rodinu stále čekají. Celkové náklady projektu na rok 2027 a 2028 mají dosáhnout přibližně 4,24 milionů korun. Většinu by měly pokrýt evropské prostředky, zbytek Zlínský kraj.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Kroměříže si v nedělním utkání druhé nejvyšší soutěže připsali důležitý bod. Na hřišti rezervního týmu Baníku Ostrava remizovali 1-1. Kroměříž poslal do vedení už v 11. minutě Martin Kudela. Domácí ale ještě před přestávkou vyrovnali. Ve druhém poločase už žádný gól nepadl. Pro hanáckou Slávii jde o důležitý výsledek také z pohledu tabulky. Po 7. kole se díky získanému bodu dostala ze sestupového pásma. Zápas byl zároveň prvním utkáním nového trenéra Jindřicha Tychaje na lavičce Kroměříže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Hladíte Radio Kroměříž a také svět techniky. V Brně vědci přišli s novým způsobem, jak zkoumat mikroplasty v těle živočichů. Pomocí technologie mikro-CT, tedy rentgenu, dokážou nahlédnout do tkání bez jejich rozřezání a snížit riziko kontaminace vzorků. Metodu testují na akvarijních rybách a umožňuje odhalit i velmi drobné částice plastů přímo uvnitř organismu. Výzkum má pomoci lépe pochopit, jak se mikroplasty v těle ukládají a jaká mohou nést zdravotní rizika.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: které se dozvíte veškeré důležité informace, se bude konat 14. září v 16.30 v konferenčním sále knihovny.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
2: Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, pojďme na informace, zajímavosti. Možná teď koukáte na hodinky, přemýšlíte nad tím, kolik je, a můžu teda říct osobně, čas je takový jako relativní. Jo? Svět totiž možná skončí s přestupnými sekundami a jednou přejde na přestupnou hodinu. Přestupná sekunda se od 70. let občas přidává, aby atomový čas zůstal sladěný s nepravidelnou rotací Země. Jenže počítačovým systémům umí způsobovat problémy a teď se poprvé reálně řeší i možnost záporné přestupové sekundy, což je jako zajímavý, jak můžeme jít třeba i do mínusu v tomto případě. Každopádně v říjnu se bude hlasovat o jejím dřívějším zrušení a do budoucna se diskutuje o korekci rovnou o celou hodinu, takže se zruší sekunda, ale přidá se rovnou hoďka, která by ale připadala v úvahu až za stovky nebo tisíce let. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne, možná se toho ani nedožijem, takže to ani neřešme. Dejme si kafčo, poslouchejme Rádio Kroměříž a přeju krásný den.
0: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodeji kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Sportovní hala Slavia v Kroměříži má novou střechu. V Uherském Hradišti vzniká nový výběh pro psy a ve Zlíně vznikne nový sportovní areál.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Sportovní hala Slavia v Kroměříži prošla významnou opravou a nově má zateplenou střechu. Rekonstrukce stála přibližně 11 milionů 400 tisíc korun, přičemž většinu nákladů pokryly dotace. Město získalo téměř 6 milionů 800 tisíc korun od Národní sportovní agentury a další podporu poskytl Zlínský kraj. Oprava zahrnovala také výměnu poškozených částí konstrukce a nové střešní krytiny. Hala slouží míčovým sportům, gymnastice, stolnímu tenisu, šachu, judu nebo karate.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Hradišti vzniká na sídlišti Východ nový oplocený výběh pro psy. Práce probíhají poblíž křižovatky ulic Derflanská a Konečná a oplocení by mělo být dokončeno v nejbližších dnech. Poté se plocha na podzim zatravní, takže na její otevření si budou muset majitelé psů ještě počkat. Součástí výběhu budou lavičky, odpadkový koš a stojan se sáčky na psí exkrementy. Na jaře příštího roku město plánuje doplnit také prvky pro výcvik psů.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začne odborná regulace pajasanu žláznatého, invazivního stromu, který se rychle šíří a vytlačuje původní vegetaci. V první fázi město ošetří 7 stromů ve 4 lokalitách, mimo jiné v ulicích Hloškova, Obchodní, Prostřední a SNP. Odborníci u stromů navrtají kmeny a aplikují herbicid, který se dostane až ke kořenům a zabrání dalšímu růstu. Město bude místa kontrolovat i v následujících letech.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Ve Zlíně na Vršavě vznikne nový veřejně přístupný sportovní areál za 35,5 milionu korun. Nabídne mimo jiné asfaltovou dráhu pro kola tzv. Pump track a také dirt park, tedy dráhu s hliněnými kopci a skoky. Práce by měly začít nejpozději na přelomu září a října.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný den přejeme. Rádio Kroměříž je s vámi. Skočíme se podívat trošičku dál, než jsme my, a to do Francie. Francie chce dostat mobily ze středních škol a vzhledem k tomu, že u nás teď taky začala školní docházka, tak to není úplně dobrá zpráva pro ty školou povinné. A ono se to tak může šířit, totiž tady ty maníry se šíří tou Evropou. Každopádně zákaz telefonu už tam platí pro mladší děti a teď se rozšiřuje také na studenty zhruba od 15 do 18 let. To je to nejvíc kritické místo, nejvíc bolavé místo, tady to rozpětí toho věku. Školy ale řeší, jak zákaz vůbec prakticky udělovat, protože studenti přes telefon běžně používají rozvrhy, školní aplikace nebo další služby. A to je docela dobré téma i k nám. Dokázali byste si představit, že by třeba vaše dítě, pokud má teď 15-16 let, bylo bez telefonu? Občas to používáte, že jo, takové to, hele, udělej si domácí úkoly nebo něco, udělej doma, jinak seš bez telefonu. No, tak mě by to zajímalo, jak by to vypadalo u nás. Vůbec si to nedokážu představit, ale každopádně zajímavá francouzská myšlenka. Uvidíme, kam s tím dospěju tady u nás v České republice. My ale od telefonu a od Francie se vrátíme sem k nám na vlny rádia Kroměříž do Zlínského kraje a dáme si super muziku pro dnešní den. Buďte s námi.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
1: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Pracovnice kroměřížské nemocnice získaly ocenění. V Uherském Brodě přibudou další kameny zmizelých. A Kroměříž získala bod a opustila sestupové pásmo.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na výstavišti v Kroměříži se v pátek konal už 12. den pracovníků sociálních a zdravotních služeb. Setkání bylo poděkováním lidem, kteří se starají o druhé a nechyběl ani kulturní program a ocenění za mimořádný přínos. Kroměřížská nemocnice letos ocenila primářku oddělení ošetřovatelské péče Ivanu Horkovou a vrchní sestru gynekologicko-porodnického oddělení Kláru Čečatkovou. Obě ženy nemocnice vyzdvihla za jejich dlouholetou práci, profesionalitu a lidský přístup k pacientům i kolegům. Akce se zúčastnilo více než 400 pracovníků sociálních a zdravotních služeb z Kroměříže.
0: Uherskohradišťko.
1: V Uherském Brodě se v pátek 25. září uskuteční slavnostní pokládání kamenů zmizelých. Akce začne v 17 hodin v Moravské ulici u vstupu do zahrady Panského domu. Připomenuta bude rodina Bokových, obyvatel Uherského Brodu, kteří se stali oběťmi nacistické perzekuce. Součástí podvečera bude také připomínka příběhu brodské židovny a vystoupení žáků základní umělecké školy Uherský Brod. Kameny zmizelých připomínají konkrétní lidi, jejichž životy přerušilo nacistické pronásledování. Slavnostní položení je přístupné veřejnosti.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce posílit pomoc dětem v náhradní rodinné péči a jejich rodinám. Poradenské a krizové centrum ve Zlíně připravuje projekt, díky kterému by k náhradním rodinám přibyli psycholog a speciální pedagog. Centrum v současnosti doprovází 69 náhradních rodin. Z dotazníku vyplynulo, že více než polovina z nich by uvítala další odbornou pomoc. Například při potížích dětí ve škole, při jejich adaptaci nebo ve vztazích. Projekt počítá také s aktivním vyhledáváním nových náhradních rodičů pro děti, které na svou rodinu stále čekají. Celkové náklady projektu na rok 2027 a 2028 mají dosáhnout přibližně 4,24 milionů korun. Většinu by měly pokrýt evropské prostředky. Zbytek Zlínský kraj.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Kroměříže si v nedělním utkání druhé nejvyšší soutěže připsali důležitý bod. Na hřišti rezervního týmu Baníku Ostrava remizovali 1-1. Kroměříž poslal do vedení už v 11. minutě Martin Kudela. Domácí ale ještě před přestávkou vyrovnali. Ve druhém poločase už žádný gól nepadl. Pro hanáckou Slávy jde o důležitý výsledek také z pohledu tabulky. Po 7. kole se díky získanému bodu dostala ze sestupového pásma. Zápas byl zároveň prvním utkáním nového trenéra Jindřicha Tichaje na lavičce Kroměříže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. Velké zastoupení mají ulice pojmenované podle osobností. Řada ulic v Kroměříži nese jméno podle významných malířů nebo sochařů. Alšova je pojmenována podle malíře Mikuláše Alše. Byl to významný malíř a ilustrátor. Mánesova, malíř, který se zajímal o moravské kroje, například Hanácké. Úprkova, Joža Úprka byl moravský malíř, kterého dílo je dokumentem folkloru moravského Slovácka. Josef Václav Myslbek byl zakladatelem novodobého českého sochařství.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den, pojďme spolu navštívit knihovnu Kroměřížská. Mám tady pozvánku. Péče o duše a duševní zdraví je název přednášky, kterou pro vás připravili odborníci z Centra duševního zdraví Kroměříž. Seznámí vás s tím, co to vlastně duševní zdraví je, proč je důležité a kde případně hledat pomoc a podporu. Akce se koná 21. září v 16 hodin v konferenčním sále knihovny Kroměřížská.
2: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: www.radiokroměříž.cz

0: to heaven. Goats go to hell.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Sportovní hala Slavia v Kroměříži má novou střechu. V Uherském Hradišti vzniká nový výběh pro psy a ve Zlíně vznikne nový sportovní areál.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Sportovní hala Slavia v Kroměříži prošla významnou opravou a nově má zateplenou střechu. Rekonstrukce stála přibližně 11 milionů 400 tisíc korun, přičemž většinu nákladů pokryly dotace. Město získalo téměř 6 milionů 800 tisíc korun od Národní sportovní agentury a další podporu poskytl Zlínský kraj. Oprava zahrnovala také výměnu poškozených částí konstrukce a nové střešní krytiny. Hala slouží míčovým sportům, gymnastice, stolnímu tenisu, šachům, judu nebo karate.
1: Uhersko-Hradišťko.
2: V Uherském Hradišti vzniká na sídlišti Východ nový oplocený výběh pro psy. Práce probíhají poblíž křižovatky ulic Derflanská a Konečná a oplocení by mělo být dokončeno v nejbližších dnech. Poté se plocha na podzim zatravní, takže na její otevření si budou muset majitelé psů ještě počkat. Součástí výběhu budou lavičky, odpadkový koš a stojan se sáčky na psí exkrementy. Na jaře příštího roku město plánuje doplnit také prvky pro výcvik psů.
1: Zlínsko.
2: V Otrokovicích začne odborná regulace pajasanu žláznatého, invazivního stromu, který se rychle šíří a vytlačuje původní vegetaci. V první fázi město ošetří 7 stromů ve 4 lokalitách, mimo jiné v ulicích Hloškova, Obchodní, Prostřední a SNP. Odborníci u stromů navrtají kmeny a aplikují herbicid, který se dostane až ke kořenům a zabrání dalšímu růstu. Město bude místa kontrolovat i v následujících letech.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
2: Ve Zlíně na Vršavě vznikne nový veřejně přístupný sportovní areál za 35,5 milionu korun. Nabídne mimo jiné asfaltovou dráhu pro kola takzvaný pump track a také dirt park, tedy dráhu s liněnými kopci a skoky. Práce by měly začít nejpozději na přelomu září a října.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Crazy World, yeah.
1: Rádio Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
3: Ladíte vlny Rádia Kroměříž, pohodový den. Pokud zrovna něco chrůstáte, tím myslím, obědváte, večeříte, snídáte, to je jedno, v jaký čas a jakou dobu, tak možná se dneska projdete okolo zrcadla a řeknete si, hele, oni furt někde vykládají, že jako máme hubnout a tak dále, tak bacha, jo? Bacha, nemusí to tak vůbec být. V Americe už mají i soutěž o nejtlustčího sviště. V Colorado proběhlo vůbec první soutěž o nejtlustčího sviště, při které lidé hlasovali pro sviště, kteří se před zimním spánkem snaží nabrat co největší zásoby tuku. Prosím vás, nejsou to jenom svišti, jsme to asi všichni. Vítězem se stal 6letý svišť Dave, který vážil přibližně 6 kg a během sezóny nabral zhruba 2 kg. Ježišmarja, kéž by jsme nabrali jen 2 kg, všichni to brali jako super úspěch, že jo, jako ještě nám za to dali třeba první cenu. Každopádně za touto absurdní soutěží je ale skutečný výzkum, protože vědci na těchto zvířatech dlouhodobě sledují hibernaci a změny horského prostředí. Takže není to jenom nějaká zhýralost, má to samozřejmě i nějaký vědecký podtext, ale je to zajímavé. Prostě mně se to líbí do té lidské analogie toho, že jako 2 kila nahoru a jste vítěz. Kdybyste byl svišť, kdyby jsme byli svišti, tak jsme vítězové. No nic, no musíme se smířit s tím, že dnešní čokoška se uloží pěkně na bříško, že jo, holky, no a zítra zase 5 kilometrů běhu. Super muzika k tomu na Rádiu Kroměříž, buďte s námi.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Rádio Zlínského kraje. Rádio K-

0: Radio Kroměříž.
1: Pohodový den všem přejeme. Pojďme spolu do knihovny Kroměřížska. Rádi bychom vás pozvali na přednášku o zemi, jež momentálně předsedá Evropské unii, nazvanou Irsko. Čeká vás inspirativní povídání plné cestovatelských zážitků, zajímavostí a praktických zkušeností, o které se s vámi podělí cestovatel Jakub Grešl. Akci pořádá ve spolupráci s knihovnou Kroměřížska Europe Direct Kroměříž, a to 16. září v 17 hodin v konferenčním sále.
2: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: shit, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared.
1: Radio Kroměříž.
2: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, pojďme na informace, zajímavosti. Možná teď koukáte na hodinky, přemýšlíte nad tím, kolik je, a můžu teda říct osobně, čas je takový jako relativní. Jo? Svět totiž možná skončí s přestupnými sekundami a jednou přejde na přestupnou hodinu. Přestupná sekunda se od 70. let občas přidává, aby atomový čas zůstal sladěný s nepravidelnou rotací země. Jenže počítačovým systémům umí způsobovat problémy a teď se poprvé reálně řeší i možnost záporné přestupové sekundy, což je jako zajímavý, jak můžeme jít třeba i do mínusu v tomto případě. Každopádně v říjnu se bude hlasovat o jejím dřívějším zrušení a do budoucna se diskutuje o korekci rovnou o celou hodinu, takže se zruší sekunda, ale přidá se rovnou hoďka, která by ale připadala v úvahu až za stovky nebo tisíce let. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne, možná se toho ani nedožijem, takže to ani neřešme, dejme si kafčo, poslouchejme Rádio Kroměříž a přeju krásný den.
3: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada Věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu Věšky. www.výstavavěšky.cz.
4: I na Hradišťsku jsme si blíž.
5: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Pracovnice kroměřížské nemocnice získaly ocenění. V Uherském Brodě přibudou další kameny zmizelých. A Kroměříž získala bod a opustila sestupové pásmo.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na výstavišti v Kroměříži se v pátek konal už 12. den pracovníků sociálních a zdravotních služeb. Setkání bylo poděkováním lidem, kteří se starají o druhé a nechyběl ani kulturní program a ocenění za mimořádný přínos. Kroměřížská nemocnice letos ocenila primářku oddělení ošetřovatelské péče Ivanu Horkovou a vrchní sestru gynekologicko-porodnického oddělení Kláru Čečatkovou. Obě ženy nemocnice vyzdvihla za jejich dlouholetou práci, profesionalitu a lidský přístup k pacientům i kolegům. Akce se zúčastnilo více než 400 pracovníků sociálních a zdravotních služeb z Kroměříže.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Brodě se v pátek 25. září uskuteční slavnostní pokládání kamenů zmizelých. Akce začne v 17 hodin v Moravské ulici u vstupu do zahrady Panského domu. Připomenuta bude rodina Bokových, obyvatel Uherského Brodu, kteří se stali oběťmi nacistické perzekuce. Součástí podvečera bude také připomínka příběhu brodské židovny a vystoupení žáků základní umělecké školy Uherský Brod. Kameny zmizelých připomínají konkrétní lidi, jejichž životy přerušilo nacistické pronásledování. Slavnostní položení je přístupné veřejnosti.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce posílit pomoc dětem v náhradní rodinné péči a jejich rodinám. Poradenské a krizové centrum ve Zlíně připravuje projekt, díky kterému by k náhradním rodinám přibyli psycholog a speciální pedagog. Centrum v současnosti doprovází 69 náhradních rodin. Z dotazníku vyplynulo, že více než polovina z nich by uvítala další odbornou pomoc, například při potížích dětí ve škole, při jejich adaptaci nebo ve vztazích. Projekt počítá také s aktivním vyhledáváním nových náhradních rodičů pro děti, které na svou rodinu stále čekají. Celkové náklady projektu na rok 2027 a 2028 mají dosáhnout přibližně 4,24 milionů korun. Většinu by měly pokrýt evropské prostředky, zbytek Zlínský kraj.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Kroměříže si v nedělním utkání druhé nejvyšší soutěže připsali důležitý bod. Na hřišti rezervního týmu Baníku Ostrava remizovali 1-1. Kroměříž poslal do vedení už v 11. minutě Martin Kudela. Domácí ale ještě před přestávkou vyrovnali. Ve druhém poločase už žádný gól nepadl. Pro hanáckou Slávii jde o důležitý výsledek také z pohledu tabulky. Po 7. kole se díky získanému bodu dostala ze sestupového pásma. Zápas byl zároveň prvním utkáním nového trenéra Jindřicha Tychaje na lavičce Kroměříže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blízko.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Český filmový rybníček nám poslední dobou servíruje filmy a seriály tuzemských osobností či událostí, které měnily dějiny a nyní si na ně málo kdo vzpomene. Ale naštěstí se do toho filmaři vždy s plnou verbou pustí a vznikají opravdu zdařilé snímky, jako jsou Bratři, Vlny, Zátopek, Nepela a nyní i snímek Osamělý vlk, co jde právě do kin. Dokudrama Osamělý vlk sleduje život a bojové osudy stíhače ráv Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka představí divákům příběh letce, který se proslavil v řadách 303. polské stíhací perutě ráv během letecké bitvy o Británii. Příběh přiblíží Josefa Františka nejen jako letecké SO z 18 sestřely během bitvy o Británii, ale také jako člověka s vnitřními pochybnostmi a výjimečnou odvahou. Tak si jeho životní příběh nenechte v kinech ujít.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: S vámi Rádio Kroměříž, pojďme do knihovny Kroměřížska. Nyní by měli zbystřit totiž pozornost žáci devátých tříd, kteří se letos budou připravovat na přijímací zkoušky na střední školu. Právě pro vás se bude v knihovně konat půlroční přípravný kurz pod vedením dvou zkušených lektorek. Na závěr si můžete vyzkoušet takzvané přijímačky na nečisto. Informativní schůzka dětí a rodičů, na které se dozvíte veškeré důležité informace, se bude konat 14. září v 16:30 v konferenčním sále knihovny.
0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Sportovní hala Slavia v Kroměříži má novou střechu. V Uherském Hradišti vzniká nový výběh pro psy a ve Zlíně vznikne nový sportovní areál.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Sportovní hala Slavia v Kroměříži prošla významnou opravou a nově má zateplenou střechu. Rekonstrukce stála přibližně 11 milionů 400 tisíc korun, přičemž většinu nákladů pokryly dotace. Město získalo téměř 6 milionů 800 tisíc korun od Národní sportovní agentury a další podporu poskytl Zlínský kraj. Oprava zahrnovala také výměnu poškozených částí konstrukce a nové střešní krytiny. Hala slouží míčovým sportům, gymnastice, stolnímu tenisu, šachům, judu nebo karate.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti vzniká na sídlišti Východ nový oplocený výběh pro psy. Práce probíhají poblíž křižovatky ulic Derflanská a Konečná a oplocení by mělo být dokončeno v nejbližších dnech. Poté se plocha na podzim zatravní, takže na její otevření si budou muset majitelé psů ještě počkat. Součástí výběhu budou lavičky, odpadkový koš a stojan se sáčky na psí exkrementy. Na jaře příštího roku město plánuje doplnit také prvky pro výcvik psů.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začne odborná regulace pajasanu žláznatého, invazivního stromu, který se rychle šíří a vytlačuje původní vegetaci. V první fázi město ošetří 7 stromů ve 4 lokalitách, mimo jiné v ulicích Hloškova, Obchodní, Prostřední a SNP. Odborníci u stromů navrtají kmeny a aplikují herbicid, který se dostane až ke kořenům a zabrání dalšímu růstu. Město bude místa kontrolovat i v následujících letech.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Ve Zlíně na Vršavě vznikne nový veřejně přístupný sportovní areál za 35,5 milionu korun. Nabídne mimo jiné asfaltovou dráhu pro kola tzv. Pump track a také dirt park, tedy dráhu s liněnými kopci a skoky. Práce by měly začít nejpozději na přelomu září a října.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Hladíte rádio Kroměříž a také svět techniky. V Brně vědci přišli s novým způsobem, jak zkoumat mikroplasty v těle živočichů. Pomocí technologie mikro-CT, tedy rentgenu, dokážou nahlédnout do tkání bez jejich rozřezání a snížit riziko kontaminace vzorků. Metodu testují na akvarijních rybách a umožňuje odhalit i velmi drobné částice plastů přímo uvnitř organismu. Výzkum má pomoci lépe pochopit, jak se mikroplasty v těle ukládají a jaká mohou nést zdravotní rizika.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. Velké zastoupení mají ulice pojmenované podle osobností. Řada ulic v Kroměříži nese jméno podle významných malířů nebo sochařů. Alšova je pojmenována podle malíře Mikuláše Alše. Byl to významný malíř a ilustrátor. Mánesova, malíř, který se zajímal o moravské kroje, například hanácké. Úprkova, Joža Úprka byl moravský malíř, kterého dílo je dokumentem folkloru moravského Slovácka. Josef Václav Myslbek byl zakladatelem novodobého českého sochařství.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Bezbariérová kroměřížská radnice získala ocenění ve stavbě roku Zlínského kraje. V Uherském Brodě vznikne Centrum průmyslové robotiky a kroměřížský karatista vybojoval zlato v Salzburku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice slaví úspěch. Projekt nového výtahu v historické budově radnice získal čestné uznání v letošním ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje. Moderní prosklený výtah byl dokončen letos v lednu a výrazně zlepšil přístupnost budovy pro osoby se sníženou pohyblivostí. Součástí projektu byla také rekonstrukce sociálních zařízení a vybudování bezbariérových toalet. Ocenění udělila odborná porota, která letos posuzovala celkem 58 staveb z celého kraje.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě vznikne nové tréninkové centrum průmyslové robotiky. Moderní pracoviště, označované jako Living Lab, bude sloužit pro výuku, testování i vývoj technologií v oblasti automatizace, robotiky a umělé inteligence. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou přibližně 42,5 milionu korun. Cílem je propojit školy s praxí a nabídnout studentům možnost pracovat s technologiemi, které dnes využívají moderní firmy.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Seniori ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladý karatista Adam Rauscher z karate klubu Kroměříž zaznamenal významný mezinárodní úspěch. Na prestižním turnaji Austrian Junior Open v rakouském Salzburku ovládl kategorii kumite juniorů do 76 kg a vybojoval zlatou medaili. Turnaje se zúčastnilo téměř 1000 závodníků z více než 20 evropských zemí. Adam Rauscher během soutěže předvedl suverénní výkon a ve finále porazil českého reprezentanta. Úspěch je o to cennější, že šlo o jednu z nejlépe obsazených mládežnických soutěží v Evropě.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Pracovnice kroměřížské nemocnice získaly ocenění. V Uherském Brodě přibudou další kameny zmizelých. A Kroměříž získala bod a opustila sestupové pásmo.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na výstavišti v Kroměříži se v pátek konal už 12. den pracovníků sociálních a zdravotních služeb. Setkání bylo poděkováním lidem, kteří se starají o druhé a nechyběl ani kulturní program a ocenění za mimořádný přínos. Kroměřížská nemocnice letos ocenila primářku oddělení ošetřovatelské péče Ivanu Horkovou a vrchní sestru gynekologicko-porodnického oddělení Kláru Čečatkovou. Obě ženy nemocnice vyzdvihla za jejich dlouholetou práci, profesionalitu a lidský přístup k pacientům i kolegům. Akce se zúčastnilo více než 400 pracovníků sociálních a zdravotních služeb z Kroměříže.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě se v pátek 25. září uskuteční slavnostní pokládání kamenů zmizelých. Akce začne v 17 hodin v Moravské ulici u vstupu do zahrady Panského domu. Připomenuta bude rodina Bokových, obyvatel Uherského Brodu, kteří se stali oběťmi nacistické perzekuce. Součástí podvečera bude také připomínka příběhu brodské židovny a vystoupení žáků základní umělecké školy Uherský Brod. Kameny zmizelých připomínají konkrétní lidi, jejich životy přerušilo nacistické pronásledování. Slavnostní položení je přístupné veřejnosti.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce posílit pomoc dětem v náhradní rodinné péči a jejich rodinám. Poradenské a krizové centrum ve Zlíně připravuje projekt, díky kterému by k náhradním rodinám přibyli psycholog a speciální pedagog. Centrum v současnosti doprovází 69 náhradních rodin. Z dotazníku vyplynulo, že více než polovina z nich by uvítala další odbornou pomoc, například při potížích dětí ve škole, při jejich adaptaci nebo ve vztazích. Projekt počítá také s aktivním vyhledáváním nových náhradních rodičů pro děti, které na svou rodinu stále čekají. Celkové náklady projektu na rok 2027 a 2028 mají dosáhnout přibližně 4,24 milionů korun. Většinu by měly pokrýt evropské prostředky, zbytek Zlínský kraj.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Kroměříže si v nedělním utkání druhé nejvyšší soutěže připsali důležitý bod. Na hřišti rezervního týmu Baníku Ostrava remizovali 1-1. Kroměříž poslal do vedení už v 11. minutě Martin Kudela. Domácí ale ještě před přestávkou vyrovnali. Ve druhém poločase už žádný gól nepadl. Pro hanáckou Slávii jde o důležitý výsledek také z pohledu tabulky. Po 7. kole se díky získanému bodu dostala ze sestupového pásma. Zápas byl zároveň prvním utkáním nového trenéra Jindřicha Tychaje na lavičce Kroměříže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte vlny Rádia Kroměříž, pohodový den. Pokud zrovna něco chrůstáte, tím myslím, obědváte, večeříte, snídáte, to je jedno, v jaký čas a jakou dobu, tak možná se dneska projdete okolo zrcadla a řeknete si, hele, oni furt někde vykládají, že jako máme hubnout a tak dále, tak bacha, jo? Bacha, nemusí to tak vůbec být. V Americe už mají i soutěž o nejtlustčího sviště. V Colorado proběhlo vůbec první soutěž o nejtlustčího sviště, při které lidé hlasovali pro sviště, kteří se před zimním spánkem snaží nabrat co největší zásoby tuku. Prosím vás, nejsou to jenom svišti, jsme to asi všichni. Vítězem se stal 6letý svišť Dave, který vážil přibližně 6 kg a během sezóny nabral zhruba 2 kg. Ježišmarja, kéž by jsme nabrali jen 2 kg, všichni to brali jako super úspěch, že jo, jako ještě nám za to dali třeba první cenu. Každopádně za touto absurdní soutěží je ale skutečný výzkum, protože vědci na těchto zvířatech dlouhodobě sledují hibernaci a změny horského prostředí. Takže není to jenom nějaká zhýralost, má to samozřejmě i nějaký vědecký podtext, ale je to zajímavé. Prostě mně se to líbí do té lidské analogie toho, že jako 2 kila nahoru a jste vítěz. Kdybyste byl svišť, kdyby jsme byli svišti, tak jsme vítězové. No nic, no musíme se smířit s tím, že dnešní čokoška se uloží pěkně na bříško, že jo, holky, no a zítra zase 5 kilometrů běhu. Super muzika k tomu na Rádiu Kroměříž, buďte s námi.
2: Zdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
2: Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Rokový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
2: Čau přátelé, je tady čas rokového žvance na vlnách Rádia Kroměříž. Vás zdraví Lupo a dnes mám tady milé hosty kousek od Kroměříže z vesnice Luclavice. Tam vznikla kapela Jateční váha, jsou to kluci, které už znám hodně, hodně dlouho. Natočili nějaké CDčko, tak se kolem tohoto CDčka budeme motat. Já jsem kapelu vlastně ještě nepředstavil, takže Ivoš Grmela, kytarista a zpěvák, hlavní frontman kapely Jateční váha, čau.
3: Zdravím na Rádio Kroměříž.
2: Pak je tady můj spolužák z rodiny Michoňků, známý to pojem v Kroměříži muzikantský, Martin Michoňk, který hraje na bicí.
4: Ahoj posluchači.
2: Pak je tady jeden z nejtalentovanějších kytaristů na kroměřížské scéně, Jirka Kotas. Čau, čau, koty.
5: Ahoj, ahoj.
2: A basa, kterého znám tak akorát z vyprávění nebo z dobrodružných knížek, Peca. Čau, čau, Peco.
6: Zdravím Rádio Kroměříž.
2: Teď se vás, kluci, zeptám, kterou vaši písničku jste vybrali, kterou zahájíme dnešní rokový žvanec, tak která to bude?
3: Jako nápal bych určitě pustil písničku Jezevec, protože tuto písničku už lidi znají, dokonce i někde mimo Luclavice a mimo Kroměříž, to byli prostě váci, kteří prostě řekli Ježíš Jezevec. Protože si ho pamatovali, jo, tak Jezevec si pamatovali všichni.
5: No, Jezevec, já jsem ještě v té kapele nebyl, ale jak vznikla, tak by tam mělo být podle jídla. Měla to být vlastně taková pečinka ve tvaru hřbetu jezevce.
2: A my teď tohle labužu můžeme naservírovat posluchačům Rádia Kroměříž potažmo rokového žvance v podobě nefalšovaného luclavského rock'n'rollu, takže kapela Jateční váha, Jezevec a přejeme příjemný poslech a dobrou chuť.

0: Přátelé, dozněl jezevec kapely Jateční váha mých dnešních hostů, ale my se teď ponoříme trošku do pomalejšího tempa. Kluci vybrali pomalejší skladbu s názvem To nám řekne vlastně Ivoš Grmela.
1: Tato písnička vznikla vlastně, muzika je ode mě, text je od Katky Šibíkové, ta písnička je pomalá, krásná a je to takové, je to hit, je to dobrá písnička, jako opravdu je to fajn.
0: Je fajn, to mohu potvrdit a my si pojďme pustit tenhle skvělej oplodňová kapely Jateční váha.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Posloucháte rockový žvanec na vlnách Rádia Kroměříž a my si dáme další písničku mých dnešních hostů kapely Jateční váha. A já se opět ptám Ivoše, jelikož je to další písnička z jeho autorského šuplíku, o čem tahle písnička vlastně je?
3: Je to vlastně o Křečkovi, který brání ve stavbě dálnice D49. Vůda složil tehdy ten text a napsal mě výhružnou SMS-ku a zhudební to, vole. Tak já se to zhudebnil a je to naše vlastně písnička, která je nejvíc mediálně známá, která je na YouTube, já nevím kde všude. Dokonce i při nějakém vystoupení přišli mladí kluci a chtěli to po nás. A vy hrajete Křečka? Jo, my hrajeme Křečka, tak můžeme to pustit a uznáte za vodné, jestli je to dobrý nebo ne.
2: Já si myslím, že to dobrý určitě je, protože to poukázalo na to, co nás tady strašilo ten Křeček 20 roku minimálně. A teď si pojďme pustit tuhle skvělou písničku s názvem Balada o strašlivém zvířátku. Úžasný název, tak příjemný poslech.
4: Nedaleko Hulína leží malá dědina a u níž je zvířátko, o něm dozvíme se zakrátko.

0: Já musím podotknout, že mi dnešní hosté, kluci z kapely Jateční Váha, dělají muziku opravdu, jak se má, srdíčkem. Je to svým způsobem takové trochu jiné, ale já to mám rád, já tenhle humor muzikantský opravdu miluju. Za Komanču byste měli určitě utrum, ale já jsem se chtěl zeptat na jinou věc. Kdy vlastně kapela Jateční Váha vznikla?
1: Kapela Jateční Váha vznikla před 9 rokama v Luclavicích. Zakladatel, vlastně otci zakladatele, tak říkal Marcel Quinta, jeden z otců zakladatelů. Zakladatel jsou já, Ivoš Grmela, Hulda, Libor Hulda Hulenka, klávesy a zpěv a Marcel Quinta, který hrál na kytaru. On potom šel do Německa dělat, takže skončil v kapele. A přišli další lidé jako Tomáš Kotas na kytaru, on s náma hrál asi rok a po něm to vzal Jirka Kotas, je oba dva výborní kytaristi. Tomáš dělal u silnic, dělal na finisheru a tak dělal prostě do noční hodin nebo do večerní hodin, hlavně v létě, když jsme zkoušeli a prostě skončil u nás. Oslovil jsem Jirku Kotase, který je talentovaný mladý klučina oproti nám všem ostatním a ten nám hromadu písniček prostě jakoby naranžoval nebo dal dohromady to solo na kytaru, které bylo úplně perfektní.
0: Já Jirku znám a můžeme se ho vlastně zeptat, jak se dostal do kapely Jateční Váha. Já ho znám jako opravdu skvělého bombastického kytaristu.
2: Tak je to asi 8 roků, na tohle jsem si našel jako pro zábavu, nebo souhlasil jsem, že tam s nima budu hrát, účinkovat, protože jsem měl ještě jednou kapelu, která teda, ano, vydělává nějaký peníze, ale toto mě bavilo dělat nějaký druhý styl muziky, než dělám teda. Takže mě to baví, jsem s nima 9 let a myslím, že spokojení jsou všetci, takže.
0: Já si myslím, že i já bych byl spokojený, kdyby se mnou sem tam zahrál, protože vím, jaké kvality ty máš.
2: No, však může být.
0: Já už jsem si tě všiml jako mladýho, ale teď si pojďme pustit písničku, kterou jste vybrali jako další v pořadí, s názvem Vzpomínka, autorské dvojice Hulenka Grmela. Tak opět příjemný poslech.

Tak, ať nám to trošku odsejpadáme si další písničku s názvem Mucha z desky Tož. Jdeme dál, písnička, kterou napsal Ivo Grmela, opět text i hudba.

mucha. Muchlapka nepomáhá, pořídím si sítě, ale chytrá mucha stejně překvapí tě. Tento boj s nepřítelem strašně dlouho trvá, jenom muchu zabiješ.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uhersko-Hradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: My se po ose času posouváme dál v rokovém žvanci a dáme si další písničku kapely Jateční váha mých dnešních hostů, o které by mohl opět Ivoš Grmele jakožto autor skladby vlastně něco říct, protože tahle písnička má opět nějaký ten příběh svůj.
3: Ano, písnička se jmenuje Trolejbus a ta písnička vznikla, když jsem přišel o řidičák a jezdil jsem trolejbusem do práce. Prostě a v tom trolejbusu jsem normálně vytáhl notebook, na notebook jsem si dal papír a tuškou jsem psal text tady k této písničce. Takže vznikla písnička Trolejbus, ona je jednoduchá, je to jeden taky z největších hitů, protože na kresy akci, kde jsme hráli úplně poprvní, jsme ji hráli šestka.
2: To se hned tak nestává, ale teď si na vlnách Rádia Kroměříž pustíme aspoň jednou a pojďme do téhle skvělé záležitosti s názvem Trolejbus. Jateční váha, příjemný poslech.

0: Další vstup bych rád věnoval také svému spolužákovi, bitsmanovi v kapele Jateční váha, kterou tady dneska mám jako hosty, ale taky jako perfektnímu muzikantovi, protože tvoji rodiče byli známí muzikantští učitelé v Kroměříži. To bych taky rád vzpomněl.
1: To byli známí učitelé hudby v Lidové škole a konzervatoř Otec. A otec založil dechovku kroměřížskou.
0: Hráli jsme i spolu, ale v každém případě, kde zhrál mezi tím, když já jsem hrál úplně někde jinde.
1: Hlavně jsem dělal bubny, což to byly většinou školní projekty, anebo školní kapely, anebo přátelé, například je tady basák Peťa, ten tam taky figuroval, že Peťo? Ozvi se, že Peťo?
2: Tak.
1: On hrával taky předtím, ty mladé léta. A ty tu školní, to jsme dělali, že jsme se vlastně spojili hudebně více muzikantů z více směrů a kapel a hráli jsme tehda taky pro radost. Ne pro peníze.
0: Nebylo to pro peníze, zpíval s náma vlastně výborný zpěvák Zdeňa Vávra, který potom zpíval v Krédu. Úžasný, úžasný zpěvák a já jsem se tam sral do basy, kterou jsem totálně neovládal v té době. Dnešní době už bych si troufl i na jiné nástroje, samozřejmě za těch 45 roků, co člověk hraje, nějaký ty nástroje zvládá, nějak aspoň, ale v současné době si tak říkám, že jsem vlastně nejstarší zpěvák tady v okolí širokém, který ještě hraje zábavy pravidelně, no.
1: No z té doby si myslím, že jsi opravdu nejstarší, no. Jste jako, když to vemu na léta.
0: Já už teď ale končím a budu se věnovat vnoučatům. Ty, Michale, máš nějaký ty vnoučata taky, že?
1: Mám 5 vnoučat, ale já na to navážu. Tobě to končí, jak říkáš. A já jsem to zakončil, tu kariéru, nedávno. Prodal jsem bubny, sonory, co jsem měl na koncerty a ziliany, činely a všechno, co jsem měl, jsem prodal. A tak pak mě tady chlapci z kapely oslovili, jestli bych nehrál. A já bubny pryč. No tak jsem si musel koupit nové bubny, teda teďka používám. A jsou to bubny, které mě teda udělali radost. Natali, jestli někdo z vás zná. Možná posluchači, někteří budou znát. To jsou také specifické bubny a mají velice příjemný rokový basový nádech. Takže jsem byl donucen si koupit po ukončení kariéry bubnovací bubny a pokračuju s kapelou tady místní dál. Tak to taky příběh.
0: No, já musím vzpomenout, že jsi byl taky na svatbě, nevím, jestli za svědka, to už si opravdu nepamatuju, ale byl.
1: A ano, byl jsem.
0: No vidíš, a už je to 41 let.
1: Toto si vzpomínat nemusel.
0: Musel, protože má drahá půlka by řekla, že ty ani nevíš, jak dlouho jsme svoji. A o tom to přesně je. Ale pojďme si pustit další písničku kapely Jateční váha, kterou nám opět asi uvede Ivošek.
3: Prapodivné panství, tady muziku jsem složil já a text složila Katka Šibíková, to je naše dvorní textařka, která složila několik textů. Byla to holka, která v tu dobu, když skládala tento text, měla 17 roku. A ten text má prostě, má váhu, má tíhu. Nám se to líbilo, tak já jsem to udělal do této podoby, kterou uslyšíte. A jak říká Lupo, dvojsmyslné, protože je to i trochu o naší republice.
0: Politiku tady nemusíme zavádět, ale ten druhý smysl tam je a my si teď pojďme pustit teda tu vlasteneckou skladbu kapely Jateční váha s názvem Prapodivné panství.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Z čerstva a hrdě jdeme do další písničky kapely Jateční váha mých dnešních hostů a opět dáme prostor autorovi téhle písničky, která následuje, Ivošovi Grmelovi.
2: Tato písnička je opět moje a když jsem klukům říkal, jak mají začít nebo co mají dělat, to, protože to je tak

0: Super skladba, ale teď se tě, Ivo, jako frontmana nebo jako kapelního mazlíka zeptám, do jaké škatulky nebo do jakého stylu bys zařadil vaši kapelu Jateční váha?
1: To je opravdu zajímavá otázka, totiž já jsem ten styl vymyslel a jmenuje se hospodský punk. Ten styl této kapely se jmenuje hospodský punk, protože je to něco mezi big beatem, punkem a já nevím čím prostě.
0: A rock and roll ještě.
1: To je svérazná muzika prostě, ale je to takový, je to opravdu big beat prostě, ale jmenuje se to hospodský punk. A vlastně když je náš kolega nebo kolega kamarád chtěl

0: nás, ať složíme nějakou věc, která je obyčejná, prostě něco jako z hospody, prostě. Hoši, složte písničku, která se bude jmenovat Dopiju a jdu. Tak jsme už složili a je to tam.
1: Tak pojďme si tuhle hospodskou hymnu, vlastně luclavskou, pustit. Dopiju a jdu, kapela Jateční váha.

0: Tak nastal čas, kdy Peca, Ivoš a Martin si šli dát něco ostřejšího do baru a kafíčko, ale jako jedinýho abstinenta, kterýho jsem si tady nechal, je Jirka Kotas a toho vyspovídám vlastně. Máte vlastně, ty desky jsou dvě a já bych se tě, Jirko, zeptal, kde se natáčelo?
1: Tak natáčelo se to v rožnovském studiu Alias, kde jsem byl nucen aj přespat, aby jsme to stihli všechno natočit. A tohle je písnička Čert, kde je vlastně zakomponovaná, no od koho to je? To je známá Oda na radost, se tomu říká. Tam je solo z toho vytvořené.
0: Rainbow.
1: No, něco takového tam myslím. Při nahrávání mi praprasklo asi 3 struny už minimálně při tom nahrávání, takže...
0: Ty víš, jak hrábnout do kytary, aby struna praskla a ty jsi mohl odpočinout, že?
1: No, docela to zdržovalo potom. Říkám, musel jsem tam aj přespat ve studiu, poprvé jsem spal ve studiu nahrávacím v režii, pod mě, bez oken, takže jsem měl takový docela nervy z toho.
0: Jirko, nejsi první ani poslední, kdo ve studiu přespával, protože já strávil ve studiích tolik času, že bych ho mohl prodávat.
1: Je to možný, byl ten gauč docela proložený, takže nevím. Ale...
0: Už tě nebudu trápit a pojďme si pustit další písničku kapely Jateční váha s názvem Čert. Opět zapaste u toho.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Já bych si teď, kluci, zkusil s dovolením vaším vybrat jednu písničku z CDčka Tož jdeme dál s názvem Zkusím to napsat. Písnička je trošku jiná, je to opět zase ten luclavský punk, ale má v sobě něco jiného, já se snažím přijít na to, co tam je jiného. A teď to bude úkol i posluchačů Rádia Kroměříž najít tam něco jiného než v ostatních písničkách. Bude to oříšek, ale jdeme na to. Jateční váha a skladba Zkusím to napsat.

0: Kluci, jak se snažím vždycky říct všem, hodina má jenom 60 minut. My jsme těch 60 minut docela vyčerpali. Zbývá nám čas na poslední písničku na rozloučení a já vám, kluci, moc krát děkuji, že jste přišli požvaně do rokového žvance o vašich dvou deskách s názvem A tož tak a druhé Tož jedeme dál. Já si myslím, že jsme uspokojili hlavně ty posluchače rádia Kroměříž jakožto punk hospodské štangasty, protože tahle muzika určitě patří také do rokového žvance. Ještě jednou moc krát vám děkuji a do rockerské žákovské knížky vám všem píšu jedničku s hvězdičkou a držím vám palce, ať se vám daří. Ještě jednou díky.
1: Lupo, děkuji za pozvání, aby kapela Jateční váha vlastně šla do toho éteru.
2: Tak Lupo, děkujem za pozvání. Když tak, jsou tam facebookové stránky Jateční váha, kdyby někdo měl zájem, tak ať se ozve.
3: A doufám, že se potkáme na nějakých akcích.
2: Díky, Lupo, ještě jednou.
4: Peťo, Lupo, kamaráde starý, díky za pozvání. Uvidíme, co to přinese všechno ta kapela a je fajn, že nás opravdu lidi uslyší, no, že budou vědět, co jde nebo ne.
0: Tak kluci, moc krát děkuji a ještě jednou díky a my si teď pustíme tu poslední písničku na dobrou bezbolestnou noc, která to bude.
1: Poslední písnička, kterou hrajem, nebo kterou budem, se jmenuje Nejdu domů.
0: Čau, čau.
2: Hojas.
1: Mějte se.
4: Čau, čau.

0: www.radiokroměříž.cz. Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž. Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Sportovní hala Slavia v Kroměříži má novou střechu. V Uherském Hradišti vzniká nový výběh pro psy a ve Zlíně vznikne nový sportovní areál.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Sportovní hala Slavia v Kroměříži prošla významnou opravou a nově má zateplenou střechu. Rekonstrukce stála přibližně 11 milionů 400 tisíc korun, přičemž většinu nákladů pokryly dotace. Město získalo téměř 6 milionů 800 tisíc korun od Národní sportovní agentury a další podporu poskytl Zlínský kraj. Oprava zahrnovala také výměnu poškozených částí konstrukce a nové střešní krytiny. Hala slouží míčovým sportům, gymnastice, stolnímu tenisu, šachům, judu nebo karate.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti vzniká na sídlišti Východ nový oplocený výběh pro psy. Práce probíhají poblíž křižovatky ulic Derflanská a Konečná a oplocení by mělo být dokončeno v nejbližších dnech. Poté se plocha na podzim zatravní, takže na její otevření si budou muset majitelé psů ještě počkat. Součástí výběhu budou lavičky, odpadkový koš a stojan se sáčky na psí exkrementy. Na jaře příštího roku město plánuje doplnit také prvky pro výcvik psů.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začne odborná regulace pajasanu žláznatého, invazivního stromu, který se rychle šíří a vytlačuje původní vegetaci. V první fázi město ošetří 7 stromů ve 4 lokalitách, mimo jiné v ulicích Hloškova, Obchodní, Prostřední a SNP. Odborníci u stromů navrtají kmeny a aplikují herbicid, který se dostane až ke kořenům a zabrání dalšímu růstu. Město bude místa kontrolovat i v následujících letech.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Ve Zlíně na Vršavě vznikne nový veřejně přístupný sportovní areál za 35,5 milionu korun. Nabídne mimo jiné asfaltovou dráhu pro kola takzvaný pump track a také dirt park, tedy dráhu s liněnými kopci a skoky. Práce by měly začít nejpozději na přelomu září a října.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Pracovnice kroměřížské nemocnice získaly ocenění. V Uherském Brodě přibudou další kameny zmizelých. A Kroměříž získala bod a opustila sestupové pásmo.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Na výstavišti v Kroměříži se v pátek konal už 12. den pracovníků sociálních a zdravotních služeb. Setkání bylo poděkováním lidem, kteří se starají o druhé a nechyběl ani kulturní program a ocenění za mimořádný přínos. Kroměřížská nemocnice letos ocenila primářku oddělení ošetřovatelské péče Ivanu Horkovou a vrchní sestru gynekologicko-porodnického oddělení Kláru Čečatkovou. Obě ženy nemocnice vyzdvihla za jejich dlouholetou práci, profesionalitu a lidský přístup k pacientům i kolegům. Akce se zúčastnilo více než 400 pracovníků sociálních a zdravotních služeb z Kroměříže.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Brodě se v pátek 25. září uskuteční slavnostní pokládání kamenů zmizelých. Akce začne v 17 hodin v Moravské ulici u vstupu do zahrady Panského domu. Připomenuta bude rodina Bokových, obyvatel Uherského Brodu, kteří se stali oběťmi nacistické perzekuce. Součástí podvečera bude také připomínka příběhu brodské židovny a vystoupení žáků základní umělecké školy Uherský Brod. Kameny zmizelých připomínají konkrétní lidi, jejichž životy přerušilo nacistické pronásledování. Slavnostní položení je přístupné veřejnosti.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce posílit pomoc dětem v náhradní rodinné péči a jejich rodinám. Poradenské a krizové centrum ve Zlíně připravuje projekt, díky kterému by k náhradním rodinám přibyli psycholog a speciální pedagog. Centrum v současnosti doprovází 69 náhradních rodin. Z dotazníku vyplynulo, že více než polovina z nich by uvítala další odbornou pomoc, například při potížích dětí ve škole, při jejich adaptaci nebo ve vztazích. Projekt počítá také s aktivním vyhledáváním nových náhradních rodičů pro děti, které na svou rodinu stále čekají. Celkové náklady projektu na rok 2027 a 2028 mají dosáhnout přibližně 4,24 milionů korun. Většinu by měly pokrýt evropské prostředky, zbytek Zlínský kraj.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Kroměříže si v nedělním utkání druhé nejvyšší soutěže připsali důležitý bod. Na hřišti rezervního týmu Baníku Ostrava remizovali 1-1. Kroměříž poslal do vedení už v 11. minutě Martin Kudela. Domácí ale ještě před přestávkou vyrovnali. Ve druhém poločase už žádný gól nepadl. Pro hanáckou Slávy jde o důležitý výsledek také z pohledu tabulky. Po 7. kole se díky získanému bodu dostala ze zestupového pásma. Zápas byl zároveň prvním utkáním nového trenéra Jindřicha Tichaje na lavičce Kroměříže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Sportovní hala Slavia v Kroměříži má novou střechu. V Uherském Hradišti vzniká nový výběh pro psy a ve Zlíně vznikne nový sportovní areál.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Sportovní hala Slavia v Kroměříži prošla významnou opravou a nově má zateplenou střechu. Rekonstrukce stála přibližně 11 milionů 400 tisíc korun, přičemž většinu nákladů pokryly dotace. Město získalo téměř 6 milionů 800 tisíc korun od Národní sportovní agentury a další podporu poskytl Zlínský kraj. Oprava zahrnovala také výměnu poškozených částí konstrukce a nové střešní krytiny. Hala slouží míčovým sportům, gymnastice, stolnímu tenisu, šachům, judu nebo karate.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Hradišti vzniká na sídlišti Východ nový oplocený výběh pro psy. Práce probíhají poblíž křižovatky ulic Derflanská a Konečná a oplocení by mělo být dokončeno v nejbližších dnech. Poté se plocha na podzim zatravní, takže na její otevření si budou muset majitelé psů ještě počkat. Součástí výběhu budou lavičky, odpadkový koš a stojan se sáčky na psí exkrementy. Na jaře příštího roku město plánuje doplnit také prvky pro výcvik psů.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začne odborná regulace pajasanu žláznatého, invazivního stromu, který se rychle šíří a vytlačuje původní vegetaci. V první fázi město ošetří 7 stromů ve 4 lokalitách, mimo jiné v ulicích Hloškova, Obchodní, Prostřední a SNP. Odborníci u stromů navrtají kmeny a aplikují herbicid, který se dostane až ke kořenům a zabrání dalšímu růstu. Město bude místa kontrolovat i v následujících letech.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Ve Zlíně na Vršavě vznikne nový veřejně přístupný sportovní areál za 35,5 milionu korun. Nabídne mimo jiné asfaltovou dráhu pro kola tzv. Pump track a také dirt park, tedy dráhu s hliněnými kopci a skoky. Práce by měly začít nejpozději na přelomu září a října.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Ježíš a večerní pohoda.
1: Krištof Michal z kapely Portless zdraví Rádio Kroměříž. Tohle je náš nový single Hero.
2: Freedom, is it worth believing or risk it all just for show? How will we know?

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Český filmový rybníček nám poslední dobou servíruje filmy a seriály tuzemských osobností či událostí, které měnily dějiny a nyní si na ně málo kdo vzpomene. Ale naštěstí se do toho filmaři vždy s plnou verbou pustí a vznikají opravdu zdařilé snímky, jako jsou Bratři, Vlny, Zátopek, Nepela a nyní i snímek Osamělý vlk, co jde právě do kin. Dokudrama Osamělý vlk sleduje život a bojové osudy stíhače ráv Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka představí divákům příběh letce, který se proslavil v řadách 303. polské stíhací perutě ráv během letecké bitvy o Británii. Příběh přiblíží Josefa Františka nejen jako letecké eso z 18 sestřelí během bitvy o Británii, ale také jako člověka s vnitřními pochybnostmi a výjimečnou odvahou. Tak si jeho životní příběh nenechte v kinech ujít.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Jsme si blíž i na Zlínsku.

0: Ruano.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levné

0: Bez chránce najdu ostraku.
1: www.radiokroměříž.cz.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Pracovnice kroměřížské nemocnice získaly ocenění. V Uherském Brodě přibudou další kameny zmizelých. A Kroměříž získala bod a opustila sestupové pásmo.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na výstavišti v Kroměříži se v pátek konal už 12. den pracovníků sociálních a zdravotních služeb. Setkání bylo poděkováním lidem, kteří se starají o druhé a nechyběl ani kulturní program a ocenění za mimořádný přínos. Kroměřížská nemocnice letos ocenila primářku oddělení ošetřovatelské péče Ivanu Horkovou a vrchní sestru gynekologicko-porodnického oddělení Kláru Čečatkovou. Obě ženy nemocnice vyzdvihla za jejich dlouholetou práci, profesionalitu a lidský přístup k pacientům i kolegům. Akce se zúčastnilo více než 400 pracovníků sociálních a zdravotních služeb z Kroměříže.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Uherském Brodě se v pátek 25. září uskuteční slavnostní pokládání kamenů zmizelých. Akce začne v 17 hodin v Moravské ulici u vstupu do zahrady Panského domu. Připomenuta bude rodina Bokových, obyvatel Uherského Brodu, kteří se stali oběťmi nacistické perzekuce. Součástí podvečera bude také připomínka příběhu brodské židovny a vystoupení žáků základní umělecké školy Uherský Brod. Kameny zmizelých připomínají konkrétní lidi, jejichž životy přerušilo nacistické pronásledování. Slavnostní položení je přístupné veřejnosti.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce posílit pomoc dětem v náhradní rodinné péči a jejich rodinám. Poradenské a krizové centrum ve Zlíně připravuje projekt, díky kterému by k náhradním rodinám přibyli psycholog a speciální pedagog. Centrum v současnosti doprovází 69 náhradních rodin. Z dotazníku vyplynulo, že více než polovina z nich by uvítala další odbornou pomoc, například při potížích dětí ve škole, při jejich adaptaci nebo ve vztazích. Projekt počítá také s aktivním vyhledáváním nových náhradních rodičů pro děti, které na svou rodinu stále čekají. Celkové náklady projektu na rok 2027 a 2028 mají dosáhnout přibližně 4,24 milionů korun. Většinu by měly pokrýt evropské prostředky. Zbytek Zlínský kraj.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Kroměříže si v nedělním utkání druhé nejvyšší soutěže připsali důležitý bod. Na hřišti rezervního týmu Baníku Ostrava remizovali 1-1. Kroměříž poslal do vedení už v 11. minutě Martin Kudela. Domácí ale ještě před přestávkou vyrovnali. Ve druhém poločase už žádný gól nepadl. Pro hanáckou Slávy jde o důležitý výsledek také z pohledu tabulky. Po sedmém kole se díky získanému bodu dostala ze sestupového pásma. Zápas byl zároveň prvním utkáním nového trenéra Jindřicha Tichaje na lavičce Kroměříže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. Velké zastoupení mají ulice pojmenované podle osobností. Řada ulic v Kroměříži nese jméno podle významných malířů nebo sochařů. Alšova je pojmenována podle malíře Mikuláše Alše. Byl to významný malíř a ilustrátor. Mánesova, malíř, který se zajímal o moravské kroje, například hanácké. Úprkova, Joža Úprka byl moravský malíř, kterého dílo je dokumentem folkloru moravského Slovácka. Josef Václav Myslbek byl zakladatelem novodobého českého sochařství.
0: Svět zajímavostí, denně na Rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž a megahity milénia.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Sportovní hala Slavia v Kroměříži má novou střechu. V Uherském Hradišti vzniká nový výběh pro psy a ve Zlíně vznikne nový sportovní areál.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Sportovní hala Slavia v Kroměříži prošla významnou opravou a nově má zateplenou střechu. Rekonstrukce stála přibližně 11 milionů 400 tisíc korun, přičemž většinu nákladů pokryly dotace. Město získalo téměř 6 milionů 800 tisíc korun od Národní sportovní agentury a další podporu poskytl Zlínský kraj. Oprava zahrnovala také výměnu poškozených částí konstrukce a nové střešní krytiny. Hala slouží míčovým sportům, gymnastice, stolnímu tenisu, šachům, judu nebo karate.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Hradišti vzniká na sídlišti Východ nový oplocený výběh pro psy. Práce probíhají poblíž křižovatky ulic Derflanská a Konečná a oplocení by mělo být dokončeno v nejbližších dnech. Poté se plocha na podzim zatravní, takže na její otevření si budou muset majitelé psů ještě počkat. Součástí výběhu budou lavičky, odpadkový koš a stojan se sáčky na psí exkrementy. Na jaře příštího roku město plánuje doplnit také prvky pro výcvik psů.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začne odborná regulace pajasanu žláznatého, invazivního stromu, který se rychle šíří a vytlačuje původní vegetaci. V první fázi město ošetří 7 stromů ve 4 lokalitách, mimo jiné v ulicích Hloškova, Obchodní, Prostřední a SNP. Odborníci u stromů navrtají kmeny a aplikují herbicid, který se dostane až ke kořenům a zabrání dalšímu růstu. Město bude místa kontrolovat i v následujících letech.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Ve Zlíně na Vršavě vznikne nový veřejně přístupný sportovní areál za 35,5 milionu korun. Nabídne mimo jiné asfaltovou dráhu pro kola takzvaný pump track a také dirt park, tedy dráhu s liněnými kopci a skoky. Práce by měly začít nejpozději na přelomu září a října.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času zvládnu sám.

Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.